Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax. Relax Rádio.
2: Far beyond.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Největší hity. Relax Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Největší

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 5. září. Roku 1847 se narodil legendární lupič a pistolník Jesse James. Legenda hudebního světa, zpěvák kapely Queen Freddie Mercury, přišel na svět také tento den, roku 1946. Zemřel na AIDS 24. listopadu 1991. Roku 1948 se narodil český herec Pavel Nový.
1: Přiznávám, že ve mně probudila vášeň, jakou jsem v životě nezažil.
0: O 10 let později byl poprvé předveden barevný záznam videa na magnetický pásek. Roku 1966 přišla na svět Terry Ellis and Volk. O 3 roky později se narodil Dvízy Zappa, tatínkem byl legendární Frank. Roku 1980 byl otevřen s necelými 25 kilometry stále nejdelší automobilový tunel světa, St. Gotthard ve švýcarských Alpách. 6 let poté vyhráli Dire Straits MTV Music Awards v kategorii Best Video se skladbou Money for Nothing.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

0: v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Hezké dopo, probouzíte se do soboty 5. září a je tady 10.
1: Relax Radio.
0: Po deštích se nám teď dopoledne začíná vyjasňovat a pršet by už v Čechách tolik nemělo. Nejvyšší teploty dnes budou v rozmezí 19 až 24 a jestli nás posloucháte třeba na jižní Moravě, tak tam se dočkáte až 26. S vámi je už na relaxu Patrik, hezké dopo a dnes s vámi budu celý den, to znamená, že se uslyšíme až do 19. hodiny a slíbit můžu, že toho stihneme opravdu hodně a to i hudebně. Třeba v další 60 minutovce zazní třeba Krištofy, Inzerát, ale stihneme třeba Shayna Hooka nebo třeba Imagine Dragons. Hezké dopo.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: 14 minut po 10. hodině dopolední. Léto sice pomalu končí, ale možná ještě není všem dovoleným konec. Tak mě dnes zajímá úplně jednoduše. Chystáte se ještě na dovolenou, případně kam to bude? Možná máte ještě před sebou moře, hory, nějaký výlet po Česku, nebo naopak už máte dovolenou za sebou a už jenom na ní vzpomínáte. Pište mi, kam letos ještě vyrazíte, SMSky nebo WhatsAppky na číslo 606 736 736, anebo jestli raději komunikujete na Facebooku, tak mi napište klidně tam, už je tam na to vyhozený příspěvek, tak buďte komentář. My si jdeme dál hrát, Shanes, dorazí taky Medúza a za chvilku dáme třeba Imagine Dragons Relax.
1: Relax, největší hity

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Naladěný máte relax, chybí nám něco málo do půl jedenácté a jestli nevíte, co s dneškem, něco bychom pro vás možná měli.
1: Tip relaxu. Tip relaxu.
0: Pokud hledáte program nejlépe pro celou rodinu, tak v Přírodním divadle v Doxech se v sobotu od 11 do 4 koná Den tvoření. Děti i dospělí si tam můžou vyzkoušet různá řemesla a něco vlastnoručně vyrobit. A navíc tím podpoříte i dobrou věc. Výtěžek putuje na podporu projektu Art do nemocnic. A ještě jeden tip na sobotu, tentokrát pro všechny, kteří mají rádi tradice, muziku a hlavně dobré jídlo. V kulturní zahradě kulturního domu v Kralupech nad Vltavou se od 9 ráno konají kralupské dožínky. Připravený je taky program pro celou rodinu, taneční a hudební vystoupení, divadlo a tvořivé dílničky pro děti. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení a regionální speciality. Tak jestli nechcete sobotu trávit třeba v nákupním centru, tak vyrazte do Kralup. A kdo ví, třeba si kromě zážitků odvezete domů i něco dobrého na talíři.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je to tak, kam vyrazit jsme si před chvilkou řekli, ale pokud jste vyrazili, tak dejte pozor třeba na D1, protože na D1 se bouralo směrem z Brna na Prahu před sjezdem na Benešov. Na kilometru 25,5 jsou v sobě nákladák s osobákem a fronta před nehodou už má asi 3 kilometry. Dva osobáky se pak srazily taky na konci D5, respektive na konci Rozvadovské spojky v takové té ostré zatáčce na konci. Blokovaný je tam levý pruh a narychlo se brzdí, tak bacha na to. A v Praze v ulici U Výstaviště pak překáží srážka autobusu s tramvají, tak i tady s tím počítejte. A samozřejmě dejte nám vědět, jestli při svých cestách potkáte taky něco zásadního.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Relax Radio.

Naladěný máte stále relax. Činasky za chvilku v našem éteru vystřídá třeba David Guetta nebo Baker Matt. 10 hodin 45 minut. Jestli se chystáte dnes autem do Prahy, tak zbystřete. V sobotu totiž metropoli ovládne tisíce běžců v rámci Birel Grand Prix Praha. Kvůli závodům budou od odpoledních hodin postupně uzavírány některé klíčové ulice a nábřeží v centru města. Řidiči se musí připravit například na omezení v okolí Václavského náměstí, Náměstí Republiky, Revoluční ulice nebo na nábřežích podél Vltavy. Dočasně se uzavře taky Letenský a později i Těšnovský tunel. Změny čekají i cestující hromadnou dopravou. Omezení se dotknou několika tramvajových linek. Proto organizátoři doporučují pro cesty centrem raději dnes využít metro. Dopravní komplikace by pak měly skončit kolem 10. hodiny večer. Tak víte co, do Prahy dnes raději nejezděte, zůstaňte s námi nebo minimálně v našem dosahu už kvůli té muzice. My právě teď pokračujeme. Relax.

Baker Mac roztančil éter Relax Rádia. My v podobném rytmu budeme pokračovat až do 11. dopolední. One Republic nebo Simon Op, to si je hudební výběr pro další minuty. Buďte s námi!

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: 11. dopolední, je tady, jste na Relaxu a máme sobotu 5. září.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Nedá se říct, že by nebe bylo zcela bez mráčku, ale už bude zcela bez deště, tedy aspoň pro následující hodiny. Pršet by nemělo, teploty budou v rozmezí 19 až 24, na jihovýchodní a na jižní Moravě 26. Zůstáváte na Relaxu, díky za to. Patrik s vámi, budu s vámi dnes až do 19. hodiny, do 7. hodiny večerní vám tady budu pouštět to nejlepší, co tu máme na skladě. A mezi ty nejlepší kousky patří třeba Bastille, které si dáme už za chvilku, tak buďte s námi, relax a pěknou sobotu.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Oběda se blíží, vy ho trávíte na relaxu. Díky za to, 5. září je v plném proudu, sobota. A já se vás ptám, i když léto sice pomalu končí, chystáte si ještě někam na dovolenou? Můžete mi psát na náš Facebook nebo WhatsAppky nebo SMSky číslo 606-736-736. A vy tak taky činíte. Ahoj Patriku, my ještě v září vyrážíme do Řecka. Děti už se nemůžou dočkat a já se těším hlavně na to, že nebudu muset týden vařit, napsala Petra Skladna. Já letím příští týden na Malorku, první dovolená bez dětí, takže mám jediný plán. Spát, jíst a hlavně nikoho nehlídat a nehledat, Lucka z Prahy. Letos už nikam nejedeme, dovolenou jsme měli v červenci v Chorvatsku a teď už doma přemýšlíme, kde vzít peníze na tu další, Martin z Beruna. Co vy, vyrážíte někam, byli jste někde, máte nějaký zážitek, který by rozhodně stál za to, aby o něm viděli i ostatní? Pište, SMSkujte, WhatsAppujte, anebo nechte komentář na našem Facebooku. Jdeme zpátky k muzice, Mark Ronson a za chvilku třeba taky slibovaný Bastil.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.

0: Ladíte relax, 11:30 je skoro tady, nám doznívají Bastille, mimochodem jakýkoliv song od nich zní prostě nejlíp v autě. Tam, když si to dáte pořádně naplno, stanete v okýnka, aby to všichni slyšeli, ideální kombinace. Ale když už jsme za těmi volanty, pojďme se na ně zaměřit trošku detailní.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: Jestli někam frčíte, tak hlavně dobrý dolet přejeme ze studia Relax Rádia. Ale pozor, bouralo se na D1 ve směru z Brna na Prahu před sjezdem na Benešov. Na kilometru 25,5 se potkal náklaďák s osobákem a fronta před nehodou je tady stále. Má zhruba 3 kilometry, takže počítejte s tím, že budete popojíždět. Bouračka ale taky překáží na příjezdu do Prahy z D8, a to na začátku Gbelské ulice. Do kolony vjedete už v Cínovecké, zatím to ale není až tak nadlouho jako na té D1. A kvůli omezením spojeným s běžeckými závody se ucpává centrum Prahy. Kolony jsou mimo jiné v obou směrech na Vilzonově, ale budete popojíždět taky v Žitné a v Reslově ulici. Tak centru Prahy se dnes rozhodně vyhněte a jestli víte o dalších komplikacích, nenechávejte si je pro sebe a hlaste mi to.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Goulding a Marshmello, tato trojice zazněla právě teď u nás na Relaxu, 11 hodin 40 minut k tomu. My se za chvilku vydáme na pražské ruzyňské letiště, protože tam se chystá jeden velký návrat. A to velký je opravdu velký. O co konkrétně se bude jednat, si povíme za necelé 3 minutky, buďte s námi.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

My jsme si dali jednu pohodovou od Take Dead krátce před 11:45. Sliboval jsem vám, že se vydáme na pražské ruzyňské letiště a je tomu tak, mám totiž dobrou zprávu pro všechny milovníky letadel. Do Prahy se vrací legendární Airbus A380, největší osobní dopravní letadlo. Přeloženo to dvoupatrové super jumbo od Emirates, které vypadá jako kdyby do sebe narazily dvě letadla a rozhodli se zůstat spolu. Na ruzyňském letišti by mělo znovu přistávat od začátku října na pravidelné lince z Dubaje. Na palubu tohoto superjumba se pak vejde přes 500 cestujících a pro letecké nadšence je jeho přílet vždycky malým svátkem. Tak ještě jednou, návrat A380 od Emirates mezi Dubají a Prahou je po několika odkladen potvrzen na začátek října letošního roku. Relax. A víkend s relaxem pokračuje i hudebně. Právě teď opět a Radeček s Klárou Vytiskovou, ale do toho poledne stihneme i Jennifer Lopez, taky Robina Schulze a možná i Stony. Tak mějte příjemné pořád ještě dopoledne. Relax.

0: Máme minutu popolední, vy jste na relaxu, díky za to.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Po zbytek dneška bude skoro jasno až polojasno během odpoledne, ale chvílemi mohou přijít i nějaké ty mraky, ale pršet by z nich, zejména tedy ve středních Čechách, nemělo. Teploty zůstanou mezi 21 až 24 stupni. Odpoledne ale přijde západní čerstvý vítr. A místy to může podle pánů meteorologů foukat až rychlostí 55 km hodině. Tak ať vás to nesfoukne. Něčeho se držte, třeba naší muziky, která pokračuje i v této hodině a bude znít třeba takto. Společně s Michalem Hrůzou si namalujeme svítání, budeme si pouštět ale taky Kelvina Harrise. Bude to zkrátka hodně, buďte s námi, dobrou chuť a hezkou sobotu.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

11 minut po pravém poledni máte naladěný relax. Jestli ještě máte plný talíř, tak si ho vychutnávejte, jak nejlépe můžete. A jestli se vám ještě blíží dovolená, kterou jste letos nestihli, tak mi o tom pište na 606-736-736 a píšete poměrně ve velkém. Někdy, ale většinou spíše v negativním slova smyslu. Patriku, my letos ještě žádné moře nedali, jedeme s manželkou na týden na Šumavu, těšíme se na klid, les a hlavně na to, že tam nebude takové horko jako ve městě, píše Honza ze Slaného. Ještě jedeme, sice jen na prodloužený víkend do Itálie, ale i to se počítá. Kufr už mám připravený a manželka ho zatím třikrát přebalila, píše Tomáš. Dovolenou už mám za sebou, ale kdyby se ještě někdo zeptal, jestli bych jel ještě jednou, tak jsem zbalená za 5 minut. Klidně bych sedla jenom do auta a mohli bychom se potkat na letišti, píše Jana z Mělníka. A na náš WhatsApp mi tady právě teď přiskočila ještě zpráva. Já trávím dovolenou na horách s výšlapem na pramen Labe. Moc zdravím aktuálně ze Špindlerova mlýna Jirka. Tak Jirko, zdravíme taky do Krkonoš. Díky, že nás posloucháte až v těchto vzdálenějších končinách. Poslouchejte nás dál a pište mi dál, co vy a dovolená. Bude, nebude, byla, nebyla, stála za to, nestála za to, uděláte alternativu, neuděláte. Zkrátka cokoliv, co se týká dovolených, sem ke mně SMSky nebo WhatsApp. Teď si dáme ty 90.

0: společně s Me and My jsme si zadupali u nás na relaxu. Máme 5. září a v kalendáři nám svítí jméno Boris, takže všem Borisům přejeme jen to dobré pro dnešek. Ale co 5. září přineslo v historii? Pojďme si to shrnout.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. září. Roku 1847 se narodil legendární lupič a pistolník Jesse James. Legenda hudebního světa, zpěvák kapely Queen Freddie Mercury, přišel na svět také tento den, roku 1946. Zemřel na AIDS 24. listopadu 1991. Roku 1948 se narodil český herec Pavel Nový.
2: Přiznávám, že ve mně probudila vášeň, jakou jsem v životě nezažil.
1: O 10 let později byl poprvé předveden barevný záznam videa na magnetický pásek. Roku 1966 přišla na svět Terry Ellis and Volk. O 3 roky později se narodil Dvízy Zappa, tatínkem byl legendární Frank. Roku 1980 byl otevřen s necelými 25 kilometry stále nejdelší automobilový tunel světa, St. Gotthard ve švýcarských Alpách. 6 let poté vyhráli Dire Straits MTV Music Awards v kategorii Best Video se

Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna.

0: Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: a to jak to reálné přírodní, tak i to hudební v podání Michala Hruzy. 12 hodin 24 minut, za chvilku tady budeme pro všechny řidiče, tak jestli ještě teď o něčem víte, nebo jste právě teď něco potkali na vašich cestách, rychle mi to napište, 606-736-736, všechno si to pak shrneme za nějaké 2,5 minuty.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ano, jak jsme slibovali, jsme tady teď pro všechny řidiče. 4 kilometry má stále kolona aut na D1 směrem z Brna na Prahu před nehodou na kilometru 25,5. Srazil se tady osobák s nákladňákem a průjezd zůstává stále komplikovaný, tak pokud můžete, zkuste sjet ještě před tou kolonou. V Praze se pak bouralo v ulici Jana Žilivského směrem na Ohradu. Na úrovni Olšanských hřbitovů jsou v sobě 2 osobáky. Projíždí se jedním pruhem, ale není to zas tak nadlouho. Jinak je to pohoda, klídek, nic dalšího nevidím, bez kolony průjezdní i celý Pražský okruh. Tak pokud někam jedete, dobře dojeďte.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.
3: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is fucking great.

u nás na relaxu. Houbaři, pozor, konečně se něco děje. Po týdnech sucha a veder se lesy na pomezí Kladenska a Rakovnicka začínají probouzet a vykukují první houby. Zatím převažují hlavně kloustci a další menší úlovky, ale i tak je to pro houbaře důvod k radosti. Třeba v chatové oblasti na Budsku už prý se dá za 20 minut nazbírat celá taška klousků. A teď to nejlepší. Meteorologové slibují ochlazení a déšť, takže pokud jste letos ještě zatím z lesa nosili maximálně šišky a nervy, začíná se blízkat na lepší časy. Tak vezměte košíky, nože a vyrazte. Jen pozor, kdo najde houbu první, ten má samozřejmě právo se s ní pochlubit všem na Facebooku.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Starší, ale pořád skvělý Jizu Don't Go u nás na relaxu. 10 minut chybí do 13. hodiny. Než ale odbyde první hodina odpolední, tak si stihneme ještě zahrát Pitbulla, taky Pharrella Williamse, anebo Henryho Moodyho. Buďte s námi, relax.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 55 km v hodině. Neděle pak bude jasná až polojasná, hlavně na severu a severovýchodě může zapršet a ráno budou i mlhy. Teploty zítra nejčastěji kolem 22. S vámi stále Patrik, i po 13. hodině budu s vámi až do té 19. hodiny. Budeme si dál hrát, budeme řešit spoustu aktualit, podíváme se opět na naše dnešní téma, ale hlavně je ta muzika. Maroon 5, jejich Sugar song, který zní takřka na každé svatbě. My si ho dáme za chvilku tady u nás na relaxu, kromě Maroon 5 dorazí ale taky Madonna nebo třeba Mabel. Buďte s námi, relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

0: Pátečko přejeme ze studia Relaxu 11 minut po 13. hodině. Od dopoledních hodin společně řešíme, co vy a dovolená, jestli se ještě někam chystáte. A vypadá to, že chystáte. V září letíme do Turecka, vybrali jsme to hlavně kvůli počasí, protože už nechci riskovat českou dovolenou, kdy vezmu kraťasy a 3 dny prší, píše Veronika z Nymburka. Letos jsem si řekl, že dovolenou trávím doma, žádné balení, žádné letiště, žádné vedro, Roman napsal. My vyrážíme ještě autem do Slovinska, žádné letiště, žádné čekání, jen 8 hodin v autě s dětmi. To se musí přetrpět, ale výsledek rozhodně stojí za to. Vy mi ještě můžete k tématu taky napsat, co vy a třeba podzimní dovolená 606-736-736. Já se dívám na muziku pro následující minuty. Zamíříme do 90. společně z Wickfield. Pak dorazí slibovaní Maroon 5 a dočkáme se v dalších minutách i Marka Ztraceného. V půl se podíváme taky na silnice. Tak užívejte sobotu.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let. Didi na

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

Odpolední relax pokračuje a pokud třeba ještě nemáte plán na dnešní odpoledne nebo třeba na zítřejší den a potřebujete zabavit nejlépe celou rodinu, tak pro vás budeme mít už za zhruba 3 minuty 2 typy relaxu, tak si na ně počkejte.

0: Tip relaxu.
1: A na jeden rovnou dva tipy začneme ale tím sobotním, protože pokud ještě na dnešek hledáte program, tak tentokrát co dát trošku tradice, muziky a hlavně dobré jídlo. V zahradě kulturního domu v Kralupech nad Vltavou od 9 hodin vypukly kralupský dožínky. Připravený je program pro celou rodinu, taneční a hudební vystoupení, divadlo a tvořivé dílničky pro děti. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení a regionální speciality. Zítřek, tedy neděle. Pokud i v tento den potřebujete nějak zabavit vaši rodinu, co třeba zamířit do přírodního divadla v Doxech? V neděli to tady ovládnou totiž psi. Koná se tam umístěvací přehlídka psů z útulků s názvem Hvězdy na červeném koberci. Kromě spousty pejsků čeká návštěvníky i zábavný a vzdělávací program. Takže o víkendu můžete pobavit děti, pomoci dobré věci a třeba si domů odvést i nového člena rodiny.

0: dáme signál.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Krátce po půl druhé jsme tady taky pro všechny řidiče a připomínáme, že stále 4 kilometry má fronta aut na D1 směrem z Brna na Prahu. Na kilometru 25,5 odklízí následky vážné nehody, srazil se tady osobák s nákladňákem a průjezd zůstává komplikovaný a je to poměrně nadlouho. Oproti tomu ale jinak je na sledovaných dálnicích a hlavních tazích klid. V Praze pak aktuálně čekejte kratší kolony v obou směrech v Průmyslové ulici v Hloubětině. Tady je to ale jenom kvůli semaforům. Jinak, jede se docela dobře, tak ať jedete kamkoliv, dojeďte hlavně v pořádku.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

večer našeho Relax Rádia, jestli nás posloucháte v pohodě doma, nebo třeba za volantem, tak hlavně tedy za volantem na sebe můžete být hrdí. Proč to říkám? Čeští řidiči si podle statistik zase o něco polepšili. V prvním pololetí mělo nějaký bod zhruba 434 tisíc řidičů, což je ale o 4,5 tisíce míň než loni. A Praha, ta je na tom úplně nejlíp. Nějaký bod tu má jenom necelých 5% řidičů. Jenže úplně bez hříšníků taky nejsme. Přes 35 tisíc šoférů v celé republice už dosáhlo magické hranice 12 bodů, takže si od volantu musí dát nucenou pauzu a jezdí na kole. A ještě jeden zajímavý údaj. Mezi vybodovanými tvoří muži neuvěřitelných 91%. Takže pánové, možná je čas občas pustit za volant i někoho jiného, ideálně tedy ženu. Statistiky naznačují, že by to nemuselo být vůbec špatné rozhodnutí. Teď ale zpátky k muzice, za chvilku Offenbach a dorazí taky Leny. Tak dál zůstávejte s relaxem. Víkendový relax.

10 minut tady máme 14. hodinu, tu sobotní Offenbach s hitem Be Mine. Právě ty doznívá, ale střídá ho Lenny. A docela stihneme taky Passengers a dorazí taky Děva s nebeským hlasem Dua Lipa u nás na relaxu. Hezké odpoledne.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94

0: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
1: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
0: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
1: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
0: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Máme přesně minutu po 14. hodině. Vy zůstáváte stále s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Tak jak je venku teď, tak už dnes zůstane. To znamená skoro jasno až polojasno, teploty kolem 24 a během odpoledne se nám rozfouká čerstvý vítr. Bude foukat v nárazek až 55 km v hodině. Zítřek bude o něco veselější, jasno až polojasno, pršet by nemělo ráno, ale se můžou ukázat mlhy, takže podzim už začíná nakukovat sem k nám a teploty kolem 18 až 22. Další společnou hodinu společně rozjíždíme a ještě jich pár bude. Budeme si dál hrát, budeme dál stále hodně aktuální, mám nachystané pro vás další zajímavé věci. A víte co, pojďme rovnou k muzici, dáme si třeba Krištofy. A že nesmím zapomenout. Ale dorazí taky Whitney Houston, DJ Tiesto a nebo třeba Sonic.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: pokračuje, ale jestli se dnes chystáte autem nebo tramvají do centra Prahy, tak zbystřete. V sobotu totiž metropoli ovládnou tisíce běžců v rámci Birel Grand Prix Praha. Kvůli závodníkům budou od odpoledních hodin postupně uzavírány některé klíčové ulice a nábřeží v centru města. Řidiči se musí připravit například na omezení v okolí Václavského náměstí, také náměstí Republiky. Problémy můžou být v Revoluční ulici nebo na nábřežích podél Vltavy. Dočasně se taky uzavře Letenský a později i Těšnovský tunel. Změny během dneška čekají i cestující MHD. Omezení se dotknou několika tramvajových linek a proto organizátoři doporučují pro cesty centrem raději využít metro. Dopravní komplikace by pak měly skončit dnes kolem 10. hodiny večer. Tak Praha bude patřit běžcům. Jestli se chystáte na běh naší matičkou Prahou, tak vám přeji hlavně pevné svaly ve vašich nohách a zkuste doběhnout mezi prvními.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.

0: Krištofy tady u nás na relaxu za chvilku vystřídá Sonic z legendární písní Sky. 14 hodin 28 minut k tomu, jestli teď někam jedete, tak zesilte rádio, je tady dopravní servis.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: A paradoxně mám příznivé zprávy, já jsem vás tady celý den strašil, co strašil, upozorňoval, že jsou problémy na D1, ale v tuto chvíli mám o něco lepší zprávy právě z D1 směrem na Prahu. Na kilometru 25,5 překážela od dopoledne nehoda osobáku s nákladňákem, ale fronty před touto nehodou se už postupně dávají do pohybu, takže zdržení by se mělo zkracovat. O kus dál ale omezení na mostě Šmejkalka, takže tam taky ještě přibrzdíte, tak s tím počítejte. A počítejte taky s tím, že v Praze odpoledne a večer začne přibývat omezení. Na vině je tady sportovní akce, tak dnes buďte po Praze ostražitější než kdy jindy a hlavně sledujte značky. Kdyby cokoliv, hlaste se nám.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

byl Jason Derulo krátce po půl třetí tady u nás na Relaxu. Já už jsem vám tady dal dnes několik tipů, kam vyrazit, ale teď bych tady měl jeden pro všechny, kterým už nestačí chodit po schodech jako obyčejní smrtelníci. V Praze 6 na Julisce otevřeli novou atrakci, víc než 40 metrů dlouhou skluzavku, která je nejdelší svého druhu v Praze. A pozor! Není jenom pro děti, svést se můžou i dospělí, tedy pokud měří alespoň 1,20 m a váží méně než 200 kg. Jinými slovy, ideální dopravní prostředek na cestu z kopce. Jízda trvá sice jenom pár vteřin, ale podle prvních odvážlivců je to prý pořádný fičák. Tak jestli máte pocit, že vám v životě chybí trocha adrenalinu, nemusíte hned skákat padákem. Někdy stačí vyrazit třeba do Prahy a připomenout si, že dospělost je hlavně jenom stav mysli. Takže nová skluzavka na Julisce, 40 metrů dlouhá, je zdarma přístupná veřejnosti a patří mezi nejdelší svého druhu, nejenom v Praze, tak tam vyrazte. Teď další muzika, Imagine Dragons, Poetika a taky Alcazar.

0: Teď bych řekl, že všichni, kteří patří ke generaci mileniálům, si teď řekli, ach jo, to je doba, co jsme pařili na tohleto. Alcazar právě teď u nás na relaxu, nám se pomalu blíží 15. hodina. Než ale doběhne, tak si stihneme zahrát ještě Eda Sheerana a taky Avicii. Hezké odpo.
1: Takhle hraje relax.

0: Jobů kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledáte.

0: Za nějakou půl minutku tady máme 15. hodinu.
1: Relax Radio.
0: Časí. Dnes už zůstane skoro jasno až polojasno a teploty budou nejčastěji kolem 24 stupňů a začne nám foukat vítr. Zítra o něco chladněji, 18 až 22, ale ráno se navíc vyskytnou ještě mlhy, takže podzim se začíná hlásit o slovo. Další společná hodina je před námi. Tuhle tu hodinu si ale dáme bez zbytečných slov, budeme si hlavně hrát k té sobotní odpolední pohodě. A co si budeme hrát? Třeba mandraže. Ale slíbit můžu taky Westlife, Mirai, Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Chinasky. Je toho prostě spousta. Užívejte pohodu a zůstaňte s relaxem.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. září. Roku 1847 se narodil legendární lupič a pistolník Jesse James. Legenda hudebního světa, zpěvák kapely Queen Freddie Mercury, přišel na svět také tento den, roku 1946. Zemřel na AIDS 24. listopadu 1991. Roku 1948 se narodil český herec Pavel Nový.
1: Přiznávám, že by mě probudila vášeň, jakou jsem v životě nezažil.
0: O 10 let později byl poprvé předveden barevný záznam videa na magnetický pásek. Roku 1966 přišla na svět Terry Ellis and Volk. O 3 roky později se narodil Dvízy Zappa, tatínkem byl legendární Frank. Roku 1980 byl otevřen s necelými 25 kilometry stále nejdelší automobilový tunel světa, St. Gotthard ve švýcarských Alpách. 6 let poté vyhráli Dire Straits MTV Music Awards v kategorii Best Video se skladbou Money for Nothing.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Je tady 16. hodina odpolední, hezkou sobotu s Relaxem.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno až polojasno, hlavně na severu a severovýchodě. Přechodně mohou se objevit i dešťové přehánky. Ráno pak ojediněle i mlhy. Teploty zítra 18 až 22. S vámi zůstává na Relaxu Patrik. Další 60 minutovka je před náma a spolu budeme až do dnešní 19. hodiny, takže ještě toho stihneme opravdu hodně. Posvítíme si taky na naše odpolední téma, které se bude točit kolem pizzy. Detaily si řekneme už za chvilku. A za chvilku mezi vás pustím třeba Evu Max nebo třeba Venga Boys. Buďte s námi, Relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax

0: Pozitivnější text už do písně snad ani dát nemůžete. Nad věcí to byl Mikael, tady u nás na Relaxu 9 minut po 16. hodině. Dneska máme jeden z těch svátků, které se opravdu nemusí složitě vysvětlovat. Je Národní den sýrové pici. Prostě těsto, rajčatový základ, pořádná vrstva sýra a hotovo. Žádné ananasy, olivy, žádná kukuřice, prostě jenom sýr. A mě teď v rámci odpoledního relaxu zajímá, stačí vám na pice jenom sýr, nebo je to podle vás prostě nuda a pizza musí být naložená? Pište mi 606-736-736, zprávy WhatsApp, SMSky, a nebo mrkněte taky na náš Facebook, je tam k tomu vyvěšený příspěvek a můžete přidat rovnou komentář. Já vám přidám další muziku, Loy a za chvilku Venga Boys.
1: Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band,

0: Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

České rytmy jsme taky pustili do éteru Relax Rádia, 16 hodin 23 minut přesně. My tady za chvíli budeme pro všechny řidiče, protože problémy jsou na D1, která je směrem do Brna zavřená. Detaily si povíme za 2,5 minuty, tak zůstaňte na našich vlnách.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ano, krátce před půl pátou se vrhneme na dálnice. Problémy jsou hlavně teď, jestli jedete na Moravu. Konkrétně komplikace čekejte na D1 směrem z Prahy do Brna. Na 62. kilometru stojí kamion po požáru a nedá se projet. Kolony před místem už mají skoro 10 kilometrů, takže pokud můžete, jeďte jinudy nebo jeďte raději později. V opačném směru D1, tedy na Prahu, pak čekejte kolony před mostem Šmejkalka, kde je omezení. Pomalu to jede mezi kilometry 29 a 25. Co je zásadní, tady ale dálnice jede. Teda po pojíždí, nestojí. Kdybyste o čemkoliv dalším věděli, hlaste mi to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.
1: A teď zpátky k muzice. Linkin Park, Blue Dragon, Sebastian anebo Fergie. Za chvilku buďte s námi. Relax, sobota, 5. září. My jedeme dál. Užívejte pohody.

Hudebně jsme si na Ravaxu odskočili na Balkán, to byla Inna s hitem U Momento. I tato pecka bourala hit parády před, no už hodně dlouhou dobou, ale stále je skvělá. Teď tady máme asi nejdražší způsob, jak se dostat na rande se svým oblíbeným hercem. Jedna Číňanka, si představte, zaplatila výrobu celého seriálu, sama se v něm obsadila do hlavní role, vybrala si i hlavního představitele a její požadavek, ve scénáři chtěla přes 60 líbacích scén se svým oblíbeným 23-letým hercem. Seriál má víc než 50 dílů, takže romantiky nebylo rozhodně málo. Jenže herci se nakonec to tak příjemné nezdálo a tvrdil, že žena při natáčení překračovala hranice běžné herecké intimity. Víc než 20 scén se nakonec muselo úplně vystříhnout a investorka, ta, která tam hrála tu hlavní roli, byla navíc tak naštvaná, že odmítla doplatit poměrně horentní částku za výrobu toho seriálu. Takže jestli si někdy říkáte, že byste pro svého idola udělali cokoliv, tak toto můžete brát jako takovou drobnou inspiraci. A inspiraci třeba na následující minuty vám dokážeme dát my, protože my vás budeme inspirovat výbornou muzikou Sebastian Fergie a docela stihneme třeba jít Coldplay.

Fergie s hitem Glamourist to sice nevidím v naší oficiální relaxádě, kterou můžete mimochodem slyšet každou středu od 18 do 19 hodin společně s kolegou Alešem Švarcem. Vydání s číslem 1576 je před námi. Vidím v něm hned tři novinky. Jedna bude od Pokáče, o druhou se postará Dua Lipa a o třetí Warren Farren. Vy můžete do hitparády hlasovat a to nejlépe na našem webu radio.relax.cz. Stačí si rozkliknout záložku Relaxáda a svůj hlas předat těm svým oblíbencům. No a jak

0: Lukas and Steve All I Know.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Pátá hodina odpolední je tady, hezké zatím ještě od pod relaxem.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra bude chladí než dnes, ale kosa nebude, to se nebojte. 18 až 22 stupňů budou ukazovat naše teploměry, k tomu bude jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě může být i oblačno a ráno, pozor, mlhy, je tu září. A je tu taky Patrik, budu s vámi ještě 2 hodiny. Budeme si dál hrát a mrkneme taky na naše odpolední téma, kdy řešíme sýrovou pizzu, protože dnes je Národní den sýrové pizzy. Co si o ní myslíte? Máte ji rádi? A nebo co by naopak podle vás na pizze mělo být nebo nemělo být? My jsme taky takový Dream Team, protože společně s vámi to určitě rozklíčujeme. Jinak Dream Team to je i Single X společně s Evou Drobnou, hudební výběr následujících minut, dorazí ale taky Lucie, Good Boys, a nebo třeba Verona.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

0: Express Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

příjemné sobotní pozdní odpoledne vám přejeme od mikrofonu Relax Rádia. 17 hodin 10 minut k tomu. 5. září a 5. září je také národním dnem sírové pici. Prostě těsto, rajčatový základ, pořádná vrstva síra a hotovo. Ale co vy si o této kombinaci myslíte? Sírovou pizzu miluju, čím méně ingrediencí, tím víc vynikne sír a hlavně žádný ananas, to už není pizza, ale ovocný salát, napsala Jana. Martin píše, já potřebuju maso, šunka, salám, slanina, klidně všechno najednou. Lucka z Berouna, u mě vyhrává quattro formáči, takže čtyřsírová. Čím víc síra, tím líp. Po takové pizze ale doporučuju nic neplánovat, ideálně gauč a seriál. Co vy a sírová pizza? Jste fanoušci této kombinace nebo máte nějakou jinou oblíbenou? 606-736-736, zprávy, WhatsApp, SMSky, anebo taky mrkněte na náš Facebook, máme tam k tomu připravený příspěvek, tak jednoduše zanechte komentář. Z muziky k slibovaný Xindl X společně s Emou Drobnou jdeme se podívat na ten jejich Dream Team.

0: jste před několika lety mohli slyšet i naživo při odbírání jednoho pražského obchodního centra. Byl jsem u toho, byl to opravdu skvělý zážitek, to se prostě musí zažít, to se nedá popsat. Co se dá ale popsat, je dobrá zpráva pro všechny kladeňáky, protože Kladno letos přidalo zhruba 400 nových parkovacích míst a za poslední 4 roky je to dokonce přes 1200 míst. Takže jestli jste někdy v Kladně kroužili ulicemi a říkali si, že zaparkovat je skoro olympijská disciplína, možná se blízká na lepší časy. Nová místa vznikla třeba v Hrnčířské, také v ulici U Hvězdy nebo v Dánské ulici a město už zároveň přiznává, že do budoucna se nevyhne ani parkovacím domům, protože místo na zemi zkrátka není nafukovací. Zároveň taky nechce parkoviště stavět na úkor zeleně. Takže kladeňáci, vypadá to, že parkování bude do budoucna zase o něco snazší. My ale pojďme zpátky k muzice, Lucie za chvilku a chystám pro vás také dopravu, protože problémy zůstávají na D1. Co konkrétně se tam děje, si povíme za chvilku.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pult v šestá je tady a my jsme na relaxu teď připraveni být tady pro všechny řidiče. Problémy jsou stále na D1 směrem z Prahy do Brna. Na kilometru 62 hořel kamion a stále odklízí následky po tomto požáru. Kolony jsou dlouhé, už by se sice mělo dát projet, ale fronta má přes 10 kilometrů. Je to na dlouho, takže pokud nemusíte, vyhněte se D1. Pomalu to pak jede taky na pražském okruhu směrem na letiště a to hned za křížením s dálnicí D1. Tady by ale provozu nic překážet nemělo, tak pokud jste náhodou tady v místě, ozvěte se nám, co se tam přesně děje. A ještě na skok do Prahy, tady čekejte pomalý provoz a kolony v okolí fotbalového stadionu Slavie na Edenu. Jinak je ale celkem klid, tak doufáme, že to vydrží.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

jsou songy, které se nevyplatí poslouchat potichu a Sean Baker společně s Meloy a jejich GIF mezi ně rozhodně patří. My jsme si je dali tady u nás na relaxu ve 6:15. V mezičase ale tady stále řešíme sírovou pizzu, protože je Národní den sírové pizzy. Jak tak koukám na vaše zprávy, velcí fanoušci právě sírových pizz moc nejste. Já ji teda taky moc nemusím, ale nejsem očividně sám, protože třeba Petr z Mělníka píše, že ten má nejradši na pizze paradoxně ananas. To, co většina lidí hejtuje, tak Petr na tom vyloženě ujíždí. Veronika z Kladna píše, že ta zase patří do týmu žampiony a šunka. Sírová pizza je podle ní spíš taková nouzovka. Tomáš ze Slaného poslal SMSku, pizza musí být pálivá, takže chalapeños chili, klidně bych tam dal i trochu ohně, to sice nevím, co ti myslí, ale sírová pizza bez ničeho je podle něho jako fotbal bez piva. Jestli to vidíte podobně, můžete se do diskuze zapojit, a to třeba na našem Facebooku, anebo SMSkou, nebo WhatsAppem 606736736. Z muziky pokračujeme právě teď s Veronou a za chvíli si dáme třeba Jonas Blue. Víkendový relax.

0: který ovládl Eurovizi Espresso Macchiato. To byl Tommy Cash tady u nás na Relaxu. 7 minut chybí do 6. hodiny večerní. A ještě se podíváme na další vaše komentáře na téma sýrová pizza, protože dnes si připomínáme Národní den sýrové pizzy. Já mám nejradši úplně obyčejnou margaritu, rajčata, mozzarella, bazalka. Žádné experimenty, někdy je to prostě nejlepší. Tak to nalehko, píše Monika z Rakovníka. Honza z Prahy, mně je jedno, co je na pizze, hlavně když je velká, protože nejhorší věta v životě je, dáš si ještě poslední kousek a pak zjistíte, že ten poslední kousek už někdo snědl. 606736736, ještě máme hoďku na to, aby jsme vyřešili, jestli sýrová pizza je vlastně OK, anebo to taková bomba zrovna není. My se dál přibližujeme k 18. hodině, stihneme za chvilku třeba ještě Meghan Trainor.
1: Relax Radio.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Šestá hodina večerní, jste s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Časí. Podíváme se na zítřek. Jasno až polojasno, hlavně na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, ráno se vyskytnou mlhy a nejvyšší teploty budou mezi 18 až 22. Já jsem před chvílí se taky dočetl, že na hřebenech Krkonoš se už výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota v sobotu ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně pod nulou. Zima se blíží. Mě tak napadá, jak se asi měří ta pocitová teplota, nebo respektive, jaký člověk to dělá, protože to je zaměstnání úplně dokonalý. Když někde stojíte a vlastně vaším úkolem je říct ten pocit. Mám pocit, že je zima jak v... Pocitově hodně chladná. Marek Ztracený, dvě láhve vína, to je hudební výběr dalších minut. Dáme si ale taky Lucenzo a Dona Omara, Danza Kuduro. Dorazí taky Afrojack a nebo třeba Eva Farná společně s Mirai. Hezký večer.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

Vrátili jsme se do 90. společně s Kvízers u nás na Relaxu. 18 hodin 12 minut, to je přesný čas a teď je tady jedna zpráva, která vás možná potěší, možná pěkně naštve. Průměrná mzda ve středočeském kraji vzrostla na 55 218 korun. Meziročně je to o 3212 korun víc. Takže pokud vám výplata vzrostla o 3000, gratulujeme, jste průměrní. Pokud ne, rozhodně nejste sami, protože statistiky totiž připomínají jeden malý háček. Na průměrnou mzdu nedosáhnou zhruba 2/3 zaměstnanců. Takže průměrný středoček má aktuálně 55 tisíc korun. Jenom, možná je to hodně, nevím, to už nechám na vás, ale co nechtějte vy na mě, je další muzika. Další minuty budou patřit Jonas Brothers, taky Marku Ztracenému.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: města Kladna jsou tady! Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Tady je relax a relax tady bude i pro všechny řidiče. Kolem 6:30 se podíváme na D1 a taky, co se děje v Praze.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Majestika Nono za chvíli vystřídá u nás na relaxu Eva Farná společně s Miraj a jejich písní Vzpomeneš si. Teď si ale vzpomínáme na všechny, kteří jsou za volanty.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Zavřená je stále po požáru kamionu D1 směrem do Brna. Provoz odklání policisté na 56. kilometru a kolony před odklonem mají asi 6 kilometrů. Pomalu to jede stále na pražském okruhu ve směru na letiště, a to hned za křížením s D1. Tady je to ale kvůli omezení. V Praze čekejte stále pomalý provoz a kolony v okolí fotbalového stadionu na Edenu. A hned několik omezení je a bude v centru kvůli sportovní akci. Sledujte tedy značky a počítejte s tím, že řada ulic je a bude neprůjezdná.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 18.39, to je přesný čas, sobotní večer, trávíte stále s relaxem, díky za to. Jestli jdete do Prahy, tak počítejte s tím, že to není úplná velká brnkačka, konec konců nakousli jsme to už v dopravě. V sobotu večer totiž metropoli ovládnou běžci v rámci Birel Grand Prix Praha. Kvůli závodům budou v odpoledních a večerních hodinách postupně zavírány klíčové ulice a taky nábřeží v centru Prahy. Řidiči se musí připravit na omezení nejenom v okolí Václavského náměstí, náměstí Republiky, Revoluční ulice, ale také na nábřežích. Dočasně se uzavře i Letenský a Češnovský tunel. Změny se dotknou i MHD, takže pokud musíte po Praze cestovat, zkuste raději metro. Já jsem před okamžikem kouknul i na dopravní kamery a je to znát. Na nábřežích jsou aktuálně dlouhé kolony, řada mostů je momentálně neprůjezdná, takže co bylo slibováno od organizátorů, to se už právě teď děje. Tak jestli musíte do Prahy, pevné nervy, anebo víte co, nejezděte tam a zůstaňte s námi s relaxem.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 7 hodina večerní je tady.
1: Relax Radio.
0: Zítra bude většinou polojasno, podle pánů meteorologů by už pršet nemělo a teploty nejčastěji kolem 22 stupňů. A my jsme na konci našeho dnešního maratonu. V této hodině budeme bez zbytečných slov hrát to nejlepší, co tu máme na skladě. Dáme si třeba Queeny, dorazí taky Krištof, ale taky... Společně s Mandraže se vydáme do Františkových lázních, tak užívejte zbytek soboty a příjemný poslech.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vždycky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Já si myslím, že už jsem to tady možná někdy i říkal. Mám takový vždycky seznam, než se rozjede relaxáda, který si tak jako očkrtávám. To znamená pití, mám tady připravený. Na záchodě byl jsem. A všechno, co k tomu potřebuju k té muzice, to znamená ty informace, protože jako v mojí hlavě se toho až tolik neudrží. Takže to tady mám všechno takhle před sebou a prostě jdeme na to. Začíná relaxáda, která má pořadové číslo 1576. Bude trvat jednu celou hodinu, do té se musím vejít. A samozřejmě jako vždycky musíme na začátku udělat co?
0: Relaxáda. Rekapitulace.

0: Jenže to ještě není zdaleka všechno, co se týče rekapitulace. Ještě tady máme muziku, která se, a já to nerad používám to slovo, takzvaně nechytla. To znamená, minule byla v novinkách a protože ty novinky jsou tak jako omezený tím, kolik skladeb vypadne, jak se líbí, jak je posunete do té základní desítky, tak tahle prostě nezabodovala. A to jsem se docela i divil, protože to byl Krištof dohromady, ještě s ním byl Sergej Barakuda. Ale když jsem to tak jako poslouchal pořádně, musel jsem uznat, že pro mě, třeba vzhledem k tomu, že znám dobře Krištofy, tak ta skladba je taková jako neslaná, nemastná, no nevadí, jdeme dál. Jdeme na základní pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru a mezi to budeme mixovat čtyři novinky, to aby bylo z čeho vybírat, protože, a to jsem neřekl, i dneska je tady jeden adept na vyřazení, to znamená už je tady 5 týdnů a můžu teda klidně říct, konkrétně to je první místo. To se ještě chvilinku počkáme, zhruba do té 19. hodiny. Jdeme na to. Na desítce a na devítce máme dvě skladby, které jako jedna byla novinková minule, to je ta desítka. A na devítce je to pro mě docela překvapení, protože já bych jí typoval výš. Jdeme na to. Desítka, Atmo Music. Spousta lidí si myslí, že Atmo je nějaká zkratka. Nepak. Vzniklo to úplně jednoduše ze slova atmosféra, protože pamatuju si, že někdy členové vysvětlovali, teda mimochodem dva, že vlastně chtěli dělat muziku s atmosférou, takže proto Atmo Music. Víc bych se k tomu zatím jako nevracel. Jsou na 10. místě, necháme jim čas, zvlášť když se rozjeli se skladbou Do tebe blázen. No, tak jo, to se dá použít, když byste třeba dneska šli na rande. Na devítce jsou Obrovští havrani, John Drugs, skladba s názvem Slow Dance a co o nich říct? Tak kapelu založili dva bratranci, jména říkat nebudu, to stejně nemá cenu, a pak jako časem, když zjistili ty spolužáci, kámoši a tak dále, že se jim bude dařit, tak se k ním tak jako pomalinku přidávali. Pánové se rozjeli po Evropě, získali velkou nahrávací smlouvu, no a když bych se podíval do žebříčku, tak tuším, že s nějakým EPčkem nazbírali dokonce přes 50 milionů streamů. Já vím, že ono to zní, že to je jako strašně moc, jo, ale dneska už je spoustu kapel, který mají miliardy streamů a taky se z toho nic moc nedělá. No. Jedeme 10. a 9. místo. Atmo Music a John Rooks.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.
3: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý

Obrovští havraně odlétají z 10. na 9. místo. Jako nějaká velká štrka to nebyla, ale každý posun je dobrý a uvidíme, třeba příště na tom budou líp. Konec konců rozhodnout o tom můžete i vy na www.radio-relax.cz. Tam rozkliknete sekci relaxáda a pochopíte, jak se boduje. Je to prostě intuitivní, jak se správně používá. Teď jedeme dál, protože před námi je první ze 4 novinek a na to jsem se hodně těšil, protože je to Pokáč a písnička, která se jmenuje Ignor, jako zvláštní název, pochopíte, až budete poslouchat text, protože já třeba u Pokáče hodně často poslouchám texty, jinak on to není takový ten hudebník od jak živá, jo? To znamená, že od začátku on vystudoval informatiku, dokonce se chvíli živil jako programátor a paradoxně, když začínal s kytarou a ukulele, to si i pamatuju, tak asi málo kdo čekal, že jednou skončí v O2 aréně, tak tam měl samostatný koncert. Jinak v posledních letech docela dost dělá muziku i pro jiný interprety. Sám říká dokonce, že živý koncert podle něj tu umělou inteligenci nenahradí, což je docela vtipný point vzhledem k tomu, že jeho původní profese byl programátor. No tak uvidíme. Jedeme i dál, protože na 8. místě minulá novinka James Blunt, jako nečekal jsem, že se dostane takhle vysoko, ale je tam James Blunt a skladba, která se jmenuje Tastes Like Summer. Mimochodem James Blunt, já nevím, jestli to víte, jo, ale byl kapitánem britské armády, on na tom jako hodně postavil tu svoji hudební pověst a když byli na vojenské misi v Kosovu, tak si vzal sebou kytaru a to je docela dobrý, jsem dělal fotku, měl ji připevněnou zvenku na tanku a během jako služeb napsal docela dost písniček, takže to je James Blunt, dnešní 8. místo.

0: Docela by mě zajímalo, jestli třeba James Blunt, když teda tu svoji kytaru vozil na tanku, když byl na těch misích, jestli třeba pak jí zkusil nějak zpeněžit, jo, protože to si myslím, že pro něj to muselo mít obrovskou cenu a pro jeho fanoušky a faninky hlavně, že on je taková plačka, tak 100% taky. Zkusím se potom popídit a příští relaxádu dám určitě info. Teď ale jdeme dál, protože před námi je druhá novinka. S tou je tady, pozor, moje oblíbená Dua Lipa. Zjistil jsem na ní a to mě docela překvapilo, že když začala takhle jako zpívat na plnej, na full úvazek by se dalo říct, tak pracovala jako vyhazovačka. Já jsem si představil, že jako nějaká svalovkyně, nepak. Ona prostě jenom kontrolovala před vstupem do jednoho londýnského klubu, kdo dovnitř může a kdo ne. Prostě taková uvaděčka by se dalo říct. Četl jsem nějaký rozhovor s ní a tam tvrdila, že je výborná ve spellingu, což jsem teda nikdy nezažil ani neviděl, ale je to takový to hláskování anglických slov. U nás jako v Čechách se to moc nedělá, ale je pravda, že venku v cizině dokonce jsou na to soutěže a podobně, takže jako proč ne? A pak hned jdeme na další místo, to znamená na 7., kam se z 8. dostala Dasha, což je taková ta countryovka, to za chvilinku uslyšíte. Mně se líbilo její jméno, to vypadá, kdyby měla předky v Čechách. Anna Dasha Novotny, ale narodila se v Kalifornii. Měla obrovský hit, ten se jmenoval Austin a začínala tak jako amatérský a začínající muzikant na takových těch otevřených večerech, kde dostávala pár minut na vystoupení, no a jednou se to dostalo na TikTok a už to takzvaně, jak já říkám, jelo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Dneska poměrně populární slovo Mimu a Dáša, jak už jsem říkal, já říkám Dáša pracovně, i když ona je to Daša. Jo? A neplec pozor s naší českou Dašou, to je taky vynikající zpěvačka. Tahle ta má svoje jméno Anna Daša Novotný, což taky zní česky, ale není. Narodila se v Kalifornii, jak už jsem říkal, má spoustu průlomových hitů a začínala prostě jako každý muzikant, který někde začíná, hrála někde před publikem, jestli se chytla nebo ne, to už asi se dneska nedozvíme, ale asi jo, když už se dostala až sem. Teď trošku popolezem, protože před námi je, jestli se nepletu, 6. místo takže, a 5. takže vynecháme teďka novinku a podíváme se Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, to je taky nějaký postup, předpokládám, že jo, dokonce z novinek, wow, jsem to málem přehlídnul. Takže to jako asi nejvyšší postup, co byl z minula. Na 6. místě Say Something a mrknu na to, když bych se podíval, Sonny Fodera je Australan, že je Fedlate a původně dělal nějaký takový ty hip-hopový beaty a pak dokonce hrál později i na Ibice. Teď už má, protože on žije v Londýně, se přestěhoval, tak vlastní londýnský festival, takže u muziky zůstal. No a Becky Hill, ta se proslavila v úplně první řadě britského Voice, tedy Hlasu, to ani nevím, kde to bylo, to je jedno, nicméně skončila jenom semifinále. I přesto se stala první soutěžící v historii právě Hlasu, to je ta soutěž, která měla britský number one single. Tak, to je jedna věc, to znamená ta první muzika, první písnička na 6. místě. Na 5. místě je dvojice Madonna a Kylie Minogue. Já bych možná si tohle nechal se až za chvilinku, protože tam toho je jako hodně zajímavýho, protože Madonna a Kylie letos spolu konečně udělali první oficiální spolupráci. Tak, jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místě.

0: Madonna a Kylie Minogue, tyhle ty dvě dámy, které spolu jsou už hodně dlouho v takovém tom společném popovém vesmíru, kde se jim hodně daří, se letos konečně dočkali takové té první oficiální spolupráce. Právě u téhle té skladby Love Sensation se udělal remix, After Hours mix, a jako zní to velmi, velmi dobře. Mimochodem, Madonna si Kylie pozvala během Celebration Tour v Los Angeles v roce 2024 a mělo to velký úspěch. No a když už bych teda jako měl taky mluvit trošku o Kylie, protože i ta si to zaslouží, tak ta má úplně neuvěřitelný rekord. Je totiž první zpěvačkou, která měla album, celý album, pozor, ne jednu písničku, ale celý album na britské hitparádové jedničce v 5 po sobě jdoucích dekádách. Prostě jsou holky dobrý, jdeme dál. Je tady před námi další místo v pořadí, ne, je tady před náma novinka, už se v tom trošku ztrácím. Alex Warren, je to takový jako zajímavý případ hvězdy, která vyrostla díky sociálním sítím a dneska patří mezi nejrychleji rostoucí americké popové hvězdy, takže mu budeme přát. My si budeme hrát jeho novinku, která se jmenuje Emerald Eyes. Mimochodem, on na novém albu spolupracuje právě jako na památku svého otce, který měl rád Johna Mayera, tak on právě spolupracuje s ním jako takový hold svému otci. Takže tolik Alex Warren, za chvilinku třetí novinka a hned potom nás čeká ještě Victoria Monet a Reach Out skladba. Mimochodem, Victoria, to je takový krásný příklad zpěvačky, která byla mnohem známější jako autorka písní pro jiné. To se tak jako dělá, jo, než jako solová hvězda. Přiznám se, jako není to úplně můj šálek kávy, ale tak jako asi to má své příznivce, když třeba psala pro Ariana Grande nebo Selenu Gomez a tak dále. Dostala navíc v roce 24 Grammy, takže jako, nebo Grammy, takže špatná asi nebude. Pojďme do toho, nejdřív třetí novinka a potom se podíváme na čtvrté místo. Už jsme těsně pod stupněm vítězů.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: dnešní se čas od času najde muzika, která mi třeba z začátku ne, že úplně vadí, to ne, ale úplně mi nesedne, ale postupem doby, tím jak postupuje a drží se třeba někde jako v půlce, žebříčku a tak dále, tak si na ní jako zvykám a nakonec se dostávám do stavu, kdy se mi docela i líbí, to je možná případ Viktorie. Tak jedeme dál, protože nemáme moc času a musíme se dostat na čtvrtou novinku a hned i na třetí místo, takže pozor, dáme novinku, protože to je něco, co trošičku rozjede. Německý DJ Topic, který vlastně dělá muziku už od raného věku, od 16 let. Mám tady dokonce i název programu, se kterým se učil. Asi vám nic k ničemu nebude, ale tak mám ho tady. Ale docela zajímavý je to, že jeho první velký mezinárodní hit, který se jmenoval Home, pokud někdo sledujete jeho muziku, se dostal až na 11. místo australské hitparády, což si myslím, že jako to musel být úspěch jako bláze. A získal tam dokonce dvojnásobnou platinu. Tak a hned potom se podíváme na třetí místo, tam už je Blanka, která paradoxně má hodně společného s Dašou, protože taky vystupovala kdysi dávno na takových těch otevřených večerech, kde hrála prostě třeba jenom s kytarou a získávala tam své první posluchače a písničky začala hrát už v 16 letech a psát taky. Jinak musíme ještě připomenout, že měla celkem docela velký úspěch v Eurovizi, protože ji prostě dvakrát vyhrála, no.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tomu, že už jsme na bedně, konkrétně na třetím místě, tak je dobrý připomenout, kde vlastně můžete hlasovat, kde můžete rozhodovat o Relaxádě, o tom, jak to bude vypadat příště. www.radio-relax.cz, když to otevřete, zjistíte, že nahoře v liště je název Relaxáda, otevřete i to a pak už vás to tak jako povede intuitivně, můžete si poslechnout ukázky jednotlivých písniček a buď to jim dáte hlas, anebo ne. Může se stát, že tím, že jí dáte hlas, tak se třeba dostane, dejme tomu, na první místo, což je důležitý. Třeba jako dnes, tam bude i naposledy a já se k tomu dostanu za chvilinku, jsem trošičku předběh, to jsem asi neměl. Jdeme dál, protože před námi je druhé místo ještě, no fakt jsem hodně dopředu. Na druhém místě je člověk, který je profesionální tanečník, je to model, vyhrál Superstar Československo, takže je asi jasný, že Adam Pavlovčin, ale vy ho asi znáte pod pseudonymem Adonis. Tak jdeme na to. Cherry on your cake.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Adonis, Choriono Cake, jdeme pomalinku, ale jistě do finále dnešní relaxády, tedy hitparády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, ale ještě stále neznáme vítěze, tedy takhle, já ho znám, vy ne, já vám ho za chvíli prozradím a připomínám, že dneska ta skladba tady bude naposledy, to znamená, pro ní už nemusíte vůbec hlasovat. Teď ale jdeme rekapitulovat, protože to je asi nejdůležitější ze všeho.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala.
0: Jsem ani nevěděl, že se tomu říká ignor. Teď už to vím, kdyby mi náhodou někdo dal ignora, tak už bude vědět, o co jde. Tohle je Pokáč, jedna z novinek. První dneska puštěná. A druhá novinka Dua Lipa. Novinky jsou celkem čtyři a ta třetí, tak to má na svědomí Alex Warren.

0: Pak si odskočíme na skok do Německa, DJ Topic. Dnešní novinky to budou mít hodně těžký, protože z toho pořadí oficiálního nám mizí jedna jediná skladba. Za chvilinku si ji pustíme a jako bude boj. Bude boj, tak si to pojďme zopakovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej.
0: Tohle je hodně příjemný kousek Atmo Music, Do tebe blázen. Kouknu, novinka z minule, dneska na 10. místě, tak doufám, že je posunete trošičku vejš. Na 9. Jsou ty obrovští havraní John Rooks. S 8, tedy na 8. místě dorazil na tanku James Blunt a přivez si sebou i svoji kytaru.

0: Prostě to country se tam nezapře, ale mě to se to líbí, jako je to fakt hodně příjemný. Sony Fodera, Becky Hill, 6. místo, minulá novinka. Vždycky, když vidím tuhletu dvojici, kterou vám teďka jako pustím, tak si vždycky vzpomenu na takovýto okřídlený dvě veteránky. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. A jsme na 4. místě, Victoria Moné. To je prostě vždycky taková brzda. Trojka, Blanka. Na dvojce Adonis. A konečně se dostáváme k prvnímu místu a to jste asi tušili. Dneska naposledy Lukas a Steve, dva DJové, nejsou to bráchové a jsou hodně úspěšní a skladba, kterou si pustíme naposledy, All I Know. Tak jo, všichni to víme, že dneska jsou tu naposled. A pozor, ještě předtím připomenu, kde můžete hlasovat, to je důležitý, www.radio-relax.cz a tam vlastně rozhodujete o tom, jak to bude příště vypadat.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Potkal jsem tě

0: Výročí pro dnešní den. Dnes je 6. září. Tento den roku 1891 se narodil v Praze český herec Saša Rašilov. Zemřel roku 1955. Roku 1944 přišel na svět zpěvák a kytarista Roger Waters z legendární formace Pink Floyd. Hey! Další legenda, tentokrát světa baseballu, Vince DiMaggio, se narodil roku 1912, zemřel o 74 let později. Roku 1948 se v New Jersey narodil Clay Charles Smith, kytarista kapely Kool & the Gang, zemřel 6. června 2006. V roce 1959 byl v Brně zahájen první mezinárodní strojírenský veletrh. Stal se rok 1959, když byla prodána vůbec první panenka Barbie. O 7 let později měl v televizi premiéru seriál Star Trek. Tento den roku 1991 vyhlásili nezávislost na Sovětském svazu hned tři pobaltské republiky. Roku 1961 přišel na svět v Oslo zpěvák Paul Waktar ze skupiny AHA. A ročník 1980 je Carrie Elizabeth, známá z Atomic Kitten. 6. zářijový den roku 2000 zemřel český herec Jiří Slovák.
1: Lázíš, víš, co to bude stát? Na něj.
0: Tento den roku 1946 se také narodila česká zpěvačka Hana Zagorová.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.